0: blízko, moja blízka přišlost. Čistá disco, ej, když nevyšlo slovo. Čistá disco, ej, všemže všemže všemže.
1: Bistro, vysvá, čistá disco, nem písať, když nevyšlo. Bistro, vysvá, čistá disco, moja blízka přišlost. Ej, bistro,